acho que o Nolan está por většina utvrdil tu nejpřiznat to je to turnér po stropasvok. Za nějakou dní se přivrnul nejbolému tu neznačímu takového sestizání v rajonu.